0: Yeah.
1: A jsem si filmový nová a to je Radio 6 bez 10. Slyšej Radio 6 bez 10 samou v Radio Play.